Jsou 3 hodiny na Rádiu B. Rádio B. Od lidí pro lidi.

Thank you.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Radio B.

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, s náma ste prebežili. Radio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Do Česka už přichází více ukrajinských mužů než žen, což je poprvé od začátku ruské agrese. Trend nadále pokračuje a v produktivním věku se zvětšil o více než 20 tisíc mužů. Data porovnávající loňský a letošní rok ukazují, že příliv ukrajinských mužů do země roste. Bývalý předseda sociálních demokratů Michal Šmarda se rozhodl kandidovat do Senátu v obvodu Žďárska, tedy číslo 51. Šmarda, dlouholetý starosta Nového Města na Moravě, odešel s SOGDem loni kvůli spojení strany s komunisty. Tentokrát se utká mimo jiné se současným senátorem Josefem Klementem, se kterým před 6 lety ve druhém kole prohrál. V nečekané situaci se ocitla 5letá dívka, která minulý týden v úterý odjela sama rychlíkem z Pardubic, když její otec na chvilku vystoupil. Vlak mimořádně zastavil v České Třebové, kde se o dítě postarali strážnici a otci bylo umožněno dosáhnout jí zpět. Podobný incident se odehrál o týden dříve v Pardubicích, kdy se situace vyřešila obdobným způsobem. Mladík ve věku 21 let utrpěl vážná zranění hlavy po pádu z koloběžky ve Vítkově na Opavsku. Incident se stal v neděli odpoledne a mladík byl převezen letecky do Ostravské fakultní nemocnice. Záchranáři jej našli v bezvědomí na místě nehody. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

klasickou ambientní elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Do Česka už přichází více ukrajinských mužů než žen, což je poprvé od začátku ruské agrese. Trend nadále pokračuje a v produktivním věku se zvětšil o více než 20 000 mužů. Data porovnávající loňský a letošní rok ukazují, že příliv ukrajinských mužů do země roste. Bývalý předseda sociálních demokratů Michal Šmarda se rozhodl kandidovat do Senátu v obvodu Žďárska, tedy číslo 51. Šmarda, dlouholetý starosta Nového Města na Moravě, odešel s SOGDem loni kvůli spojení strany s komunisty. Tentokrát se utká mimo jiné se současným senátorem Josefem Klementem, se kterým před 6 lety ve druhém kole prohrál. V nečekané situaci se ocitla 5letá dívka, která minulý týden v úterý odjela sama rychlíkem z Pardubic, když její otec na chvilku vystoupil. Vlak mimořádně zastavil v České Třebové, kde se o dítě postarali strážnici a otci bylo umožněno dosáhnout jí zpět. Podobný incident se odehrál o týden dříve v Pardubicích, kdy se situace vyřešila obdobným způsobem. Mladík ve věku 21 let utrpěl vážná zranění hlavy po pádu z koloběžky ve Vítkově na Opavsku. Incident se stal v neděli odpoledne a mladík byl převezen letecky do Ostravské fakultní nemocnice. Záchranáři jej našli v bezvědomí na místě nehody. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před námi relax číslo 126. Dnešek bude speciální a téměř celý jenom o technu a já to nebudu dneska ani moc komentovat, takže popřeju příjemný poslech.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

Relax.

0: Relax.
1: On Radio B.

Relax.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

Relax.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: my phone.
1: Relax. On radio.

0: Relax.
1: On Radio B.

Relax číslo 126 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že vás to dneska bavilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn, buďte

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Do Česka už přichází více ukrajinských mužů než žen, což je poprvé od začátku ruské agrese. Trend nadále pokračuje a v produktivním věku se zvětšil o více než 20 tisíc mužů. Data porovnávající loňský a letošní rok ukazují, že příliv ukrajinských mužů do země roste. Bývalý předseda sociálních demokratů Michal Šmarda se rozhodl kandidovat do Senátu v obvodu Žďárska, tedy číslo 51. Šmarda, dlouholetý starosta Nového Města na Moravě, odešel s SOGDem loni kvůli spojení strany s komunisty. Tentokrát se utká mimo jiné se současným senátorem Josefem Klementem, se kterým před 6 lety ve druhém kole prohrál. V nečekané situaci se ocitla 5letá dívka, která minulý týden v úterý odjela sama rychlíkem z Pardubic, když její otec na chvilku vystoupil. Vlak mimořádně zastavil v České Třebové, kde se o dítě postarali strážnici a otci bylo umožněno dosáhnout jí zpět. Podobný incident se odehrál o týden dříve v Pardubicích, kdy se situace vyřešila obdobným způsobem. Mladík ve věku 21 let utrpěl vážná zranění hlavy po pádu z koloběžky ve Vítkově na Opavsku. Incident se stal v neděli odpoledne a mladík byl převezen letecky do Ostravské fakultní nemocnice. Záchranáři jej našli v bezvědomí na místě nehody. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Hoď se do klidu s Rádiem B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Srpen přináší 13 filmových hitů, které nesmíte propásnout. Mezi nimi jsou sci-fi thriller The Dog Stars, detektivní příběh Tony a horor Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Tato různorodá nabídka slibuje nezapomenutelné zážitky od renomovaných režisérů až po debuty nových talentů. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: Thanks again.
1: Jsme blázni do muziky.
2: I do sportu. Do sportu.
3: Na rádiu B.
4: Pražská Sparta vstupuje do třetího předkola Ligy mistrů, kde se utká s Lyonem, který dosud nikdy neporazila. Francouzský klub oplývá tradicí úspěchů, což slibuje napínavý fotbalový souboj. Dokáže Sparta přerušit sérii porážek? Nebo Lyon zůstane nezdolán? Lyon může přijít o svého záložníka Pavla Šulce, potvrdil trenér Paulo Fonseca, ačkoliv český reprezentant na Spartě kvůli zánětu kolene hrát nebude. Šulc zaujímá evropské kluby díky své špičkové hře v minulé sezóně, kdy dokázal, že má na to hrát na nejvyšší úrovni. Jakoby se v zákulisí klubů chystala malá aukce na český fotbalový skvost. Česká hokejová osmnáctka vstoupila do prestižního turnaje Hlinka Gretzky Cup zápasem proti Spojeným státům. Američané si přivezli dvě rychlé branky, ale Lukáš Kachlíř snížil dvě minuty před koncem první třetiny. Svěřenci Jaroslava Nedvěda se ve skupině B utkají ještě s Německem a Finskem. Sigrid Hauksetová předvedla fenomenální výkon a po 80 kilometrů dlouhém úniku dominovala třetí etapě ženské Tour de France. Norsko oslavuje svou první vítězku etapy i prvního držitele žlutého trikotu v historii této soutěže. Všechny cyklistky nyní upírají svůj zrak na fenomenální den, který se zapsal do historie. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
5: Sebestřed. Dopoledne plné muziky na Béčku.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravíme posluchače Rádia B ze světa módy a oděvních inovací. Americká oděvní společnost Herkleon nedávno představila svoji inovaci Herkshirt v 5.0, což je tričko, které podle jejich slov vydrží více než 30 dní bez zápachu. Možná budoucnost bez častého praní, co myslíte? Loučíme se s vámi, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Česka už přichází více ukrajinských mužů než žen, což je poprvé od začátku ruské agrese. Trend nadále pokračuje a v produktivním věku se zvětšil o více než 20 000 mužů. Data porovnávající loňský a letošní rok ukazují, že příliv ukrajinských mužů do země roste. Bývalý předseda sociálních demokratů Michal Šmarda se rozhodl kandidovat do Senátu v obvodu Žďárska, tedy číslo 51. Šmarda, dlouholetý starosta Nového Města na Moravě, odešel s SOGDem loni kvůli spojení strany s komunisty. Tentokrát se utká mimo jiné se současným senátorem Josefem Klementem, se kterým před 6 lety ve druhém kole prohrál. V nečekané situaci se ocitla 5letá dívka, která minulý týden v úterý odjela sama rychlíkem z Pardubic, když její otec na chvilku vystoupil. Vlak mimořádně zastavil v České Třebové, kde se o dítě postarali strážnici a otci bylo umožněno dosáhnout jí zpět. Podobný incident se odehrál o týden dříve v Pardubicích, kdy se situace vyřešila obdobným způsobem. Mladík ve věku 21 let utrpěl vážná zranění hlavy po pádu z koloběžky ve Vítkově na Opavsku. Incident se stal v neděli odpoledne a mladík byl převezen letecky do Ostravské fakultní nemocnice. Záchranáři jej našli v bezvědomí na místě nehody. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Venezuelská umělkyně Arxa na svém nejnovějším albu navazuje na starší experimentální mixtapy, přičemž opouští popové a reggaetonové impulzy série Kick. Vydává se cestou konfrontačních, nekompromisních elektronických zvuků, které připomínají její ojedinělý přístup k hudbě. Album vyšlo pod labelem Pitchfork a nabízí posluchačům fascinující hudební zážitek. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Radio B.
1: Tonight we've got one of the very best sounds in Ireland.
2: Jerry Fish and the Medda Club je nezávislý irský seskupení muzikantů, které vzniklo v roce 2002. My si teď pustíme jednu z jejich prvních skladeb, a to My Friend Jim. Posloucháte Rádio Bčko.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Pražská Sparta vstupuje do třetího předkola Ligy mistrů, kde se utká s Lyonem, který dosud nikdy neporazila. Francouzský klub oplývá tradicí úspěchů, což slibuje napínavý fotbalový souboj. Dokáže Sparta přerušit sérii porážek? Nebo Lyon zůstane nezdolán? Lyon může přijít o svého záložníka Pavla Šulce, potvrdil trenér Paulo Fonseca, ačkoliv český reprezentant na Spartě kvůli zánětu kolene hrát nebude. Šulc zaujímá evropské kluby díky své špičkové hře v minulé sezóně, kdy dokázal, že má na to hrát na nejvyšší úrovni. Jakoby se v zákulisí klubů chystala malá aukce na český fotbalový skvost. Česká hokejová osmnáctka vstoupila do prestižního turnaje Hlinka Gretzky Cup zápasem proti Spojeným státům. Američané si přivezli dvě rychlé branky, ale Lukáš Kachlíř snížil dvě minuty před koncem první třetiny. Svěřenci Jaroslava Nedvěda se ve skupině B utkají ještě s Německem a Finskem. Sigrid Hauksetová předvedla fenomenální výkon a po 80 km dlouhém úniku dominovala třetí etapě ženské Tour de France. Norsko oslavuje svou první vítězku etapy i prvního držitele žlutého trikotu v historii této soutěže. Všechny cyklistky nyní upírají svůj zrak na fenomenální den, který se zapsal do historie. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Rádio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.
2: Neboj se uvolnit na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi. Pro lidi. When there's nothing in it for you, I'm losing my grasp on things that you can hold on to.

This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

0: Zprávy na rádiu B. Obavy odborníků z přesunutí protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví se nenaplnily. Střediska pro závislé fungují a měla by být nadále financovaná. Nejistota však trvá, protože stále není jasné, kdo se ujme vedení protidrogové politiky. Od středy vstupuje v platnost omezení pro ukrajinské muže v bojeschopném věku od 23 do 60 let v České republice. Tito muži již nebudou moci získat dočasnou ochranu, pokud nepotvrdí splnění vojenské povinnosti v rodné zemi. Bez patřičného povolení nesmějí legálně opustit Ukrajinu. Hladina přehrady Orlík během posledního týdne klesla o metr a nyní se nachází pod 324 metry nad mořem, což je výrazně méně, než vodohospodáři očekávali. Tento pokles odhalil pozůstatky dávno zaniklých obcí, které jsou nyní viditelné pod Podolským mostem. Očekává se, že vody v největší přehradní nádrži v republice bude ještě méně, což může mít vliv na průtok řeky Vltavy a Labe. Křižovatka Želivského na Praze 3 je znovu rozkopaná, což výrazně komplikuje dopravu v této oblasti. Budování navazuje na loňské práce na vodovodním řádu, kde provizorní povrch vozovky zůstává nevyřešený. Radnice ani stavební společnost neposkytly další informace, přičemž návrat dělníků odůvodňují technologickými postupy v zimním období. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: Dámy a pánové,

Krásný večer, vážení přátelé, začíná Vintage C. Zdravím všechny posluchače u rádiových přijímačů a vlastně i u těch internetových. Právě nám začíná hodinka od 8 do 9 na vlnách Rádia Bčka. Já jsem Cvrkoslav Zelený, zase jsme se nějakou dobu neslyšeli, ale všechno proberem, takže se běžte pohodlně postavit, zkušte si pro něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka může právě začít. Vintage C číslo 168, Cvrko Brkově studiu a zbytek už je na nás, tak pojďme na to.

Takže ještě jednou pro všechny pozdě příchozí přátelé, hladíte Radio Béčko, vintage číslo 168 a my jsme ho právě odstartovali prvníma dvouma peckama Somebody's Watching Me od Rockwellu a Sing It Back Maloko. Přátelé, moje obě oblíbené písničky, takže proč s nima nezačít? Dneska si dáme takový rychlejší start a myslím si, že už u třetí, čtvrtý, pátý písničky se to začne lámat a pomalu budeme zpomalovat, ale to už je takový můj prostě tradiční věm, no, co se dá dělat. No a vlastně nevím, kde začít, tak to vememe nějak po pořadě, takže bych to začal asi dnešním dnem. Já to dneska přednahrávám, přátelé, už to tady nahrávám je 3 hodiny a 5 minut a já už sedím pilně ve studiu a nahrávám pro vás tenhle ten díl. A vy asi víte proč, protože hrajeme od 4:30 hokej a já bych vlastně o ten hokej přišel, když bych tady byl ve studiu nebo nestihl bych se připravovat a podobně. Takže kvůli tomu jsem tady už teďkon. Já jsem měl dneska ještě super den v tom, že jsem byl u zubaře. Paní doktorka mi nalepovala novou korunku, takže já jsem vlastně byl na půl dne v práci. A pokud děláte od 5:30, tak půl dne v práci končí o 9:30. Takže jsem rovnou v 9:30, když ostatní kolegové chodili ještě do práce, já odcházel z práce. A pak rychlej zubař, koupil jsem si nový telefon dneska, protože se ho potřebuji vzít na dovču kvůli foťáku, ale k té dovče se taky ještě dostaneme. No a potom od zubařky vlastně rovnou sem k vám, následně půjdu kouknout na hokej a potom zalejt papriky na zahradu. Doufám, že i k tématu zahrada se dneska ještě dostaneme. Takže já tady mám dneska 3 hodiny odpoledne, je mi vedro úplně neskutečný. A ještě, že jsem abstinent, takže teď k tomu nepochlastávám. Takže tak, no. Pojďme si dát rovnou další skladbu. A když se tak slyším, tak se rovnou vrhneme na rubriku, co dneska ještě je papije. Další skladba Space Cowboy. Za mě netřeba představovat. Tak pojďme na to.

0: Sorci, právě ladíte Vintážek s Srkoslátkem.
1: No a my už máme za sebou skladbu Space Cowboy, přátelé. Máme za sebou znělku, takže už vlastně frčíme v plný parádě. Já jsem vám slíbil před písničkou, že si dáme rubriku Co dneska Štěpa pije. Hele, piju Fernet, jo, ale je to peklo. Byl jsem si v Bile vlastně pro butylku Fernetu. Co mě hodně překvapilo, že v Bile stojí ten lepší Fernet o 20 korun míň než ten horší Fernet, jo, a to mají mezi sebou nějakých 8 voltů rozdíl, ale to vem čert, takže tím jsem se nějak tak vybavil cestou do studia. Následně bylo hnedka po otvíračce, takže v pivotéce vedro, ale vedro až do prdele, opravdu já tady sedím bez trička, teče mi střela. Člověk by si řekl, neměl by si pít po ten Fernet, ale já vzhledem k tomu, že jsem profesionální alkoholik, tak jsem si došel pro studené točené pivo. No a tím si tady teďkon lámu do ksichtu vlastně jedno pivíčko z naší pivotéky. Je to nějaký řezaný, ale upřímně jsem zapomněl, jak se jmenuje. No a k tomu se přikládám právě tím dobrým Fernetem. Hele, taková je moje životní situace. Lepší už asi nebudu, ale hlavně, že mě to baví. Já jsem rád, že to baví i vás, takže tolikero k tématu, co dneska Štěpa pije. No a my už se společně vrhneme na další skladbu, tentokrát Sweet Dreams, Eurythmics. Myslím si, že není potřeba přestavovat. Tak pojď mi.

Máme za sebou Eurythmics, Sweet Dreams, přátelé, moje oblíbená skladba. Mně vlastně přijde, že většina těchto skladeb jsou moje oblíbené skladby, takže co se dá dělat? Každopádně přemýšlel jsem nad nějakým zajímavým tématem a myslím si, že téma tohohle vstupu by mohl být hokej. Takže já nevím jak vy, ale pro mě mistrovství je takový malý sportovní svátek. Já vlastně vůbec žádný sport nesleduju, všechno je mi úplně jedno. Fotbal, formule, vole, golf, já nevím, co tě napadne. Tě to vlastně všechno jde jedním uchem tam a vlastně to ani nepřijímám, takže ani druhým ven, mě to je úplně jedno. Ale ten hokej, to je vlastně jediný 14 dní, kdy sleduju a kdy vlastně chodíme třeba na pivo, podívat se na promítání, nějakým způsobem zafandit. Jako ruku na srdce asi nejsem takový ten debílek, co by si dával, vole, vlaječky na zrcátka od auta, nebo víš, co by chodil v drezu do práce a podobně, to úplně nedělám. Ale na olympiádu jsme koukali, teď na mistrovství koukáme. Mám někteří, co mě vlastně znáte z fotografie a víte, jak jsem veliký, to překvapí, ale já jsem dřív hrál taky hokej. To, že mě pak vlastně všichni moji vrstevníci přerostli třeba o hlavu, to už je věc druhá, takže já jsem jim potom v 15 přestával stačit. Ale pořád to ve mně nějakým způsobem zakořenilo a hokej mám hrozně rád a koukáme. Letos se nám dvakrát nedaří na rovinu, ale zároveň hrajeme takový jako srdcerivný hokej, nejsme jako takový, já nevím, buzničky, nebo víš, není to úplně špatný, minimálně se na to celkem fajn kouká. Teď jsme hráli s těma Švédama, ty jsme porazili a chtěl jsem říct o Kanadě, s tou jsme skoro hráli dobře, jako neberte to zle. A dneska nás čeká Finsko, vy už vlastně víte, protože já nahrávám, teď je 15:30, já nahrávám trošku dřív, tak vy už víte, jak to dopadlo, ještě než tenhle pořad začal. A já jako prorok vám teď můžu vlastně říct, že se těším, až vyhrajeme a postoupíme do čtvrtfinále. Takže doufám, že mi někde teď v 8:30 dáte za pravdu. A pokud ne, tak se nezlobte za to, že to kluci nedali a dáme to za rok prostě, no. Přijedou nějaký hvězdný prach z NHL a podobně. Ale hokej mám kravsky rád, takže tolik je hokej. No a co se týče muziky, mám tady specialitu Mr. Bombastic, Shaggy Shit. Takže pojďme rovnou na to, ať kurva stihnu ten hokej o 16:30. Takže zpátky k muzice, vintážek pokračuje a tohle je Mr. Bombastic.

0: No a za námi je Mr. Bombastic. Přátelé, probrali jsme, co vlastně mám dneska dobrýho k pití. Já doufám, že i vy máte nalitej nějaký třeba chladnej, řekněme, tropický drink. Já mám hrozně rád takový ty džusíkový různý, takový ty, co se člověk stydí si jako objednat na baru, ale přitom to máme všichni rádi, jo. Takový ty džusíky a grenadíny a ovoce nahoře, takový ten pomerančík, paraplíčko. A jak se jako těsně styděl si to někde objednat, ale ty vole, mám to hrozně rád, jo. To je jenom tak mezi řečí. No a naše další téma, probrali jsme alkoholismus, já myslím, že bychom se rovnou mohli vrhnout na cestování. Já se mám v minulém díle, nebo v minulém díle v tom, co jsem nahrával, jo, ono už je to nějaký pátek, nastínil, že bych měl plán teďkon vyrazit na jaře do Thajska a potvrdilo se to. Nějakým způsobem budu vyrážet za týden, možná týden a půl. Je to červen 10. zdali se nepletu ve středu, takže mě čeká ještě týden práce, ale bože, těším se úplně kravsky, opravdu. Naplánoval se tam skvělý výlet, kde bych si dal den v Bangkoku, následně bych přelítnul do Trátu, dám si den v Trátu. Tam vzhledem k tomu, že jsou legální všechny ty věci, co legální bejt mají, tak mám návštěvu pěstírny, podívám se, jak to tam funguje, nakoupím si sortiment a potom mě čeká výlet lodí právě na ostrov Koh Mak, kde budu bydlet asi 14 dní a tajně doufám, že bych si udělal třeba potápěcký kurz nebo se podíval vedle na ostrov na jejich národní přírodní parky a tak dále a tak dále. Až se to vlastně vyvrbí a vycílí to v to, že si dám zase den v Bangkoku před odletem domů, zase ztrátu poletím do Bangkoku, tam den zůstanu, abych měl takový ten klídeček a následně přes Frankfurt do Prahy. Strašně se na to těším, v práci už mě to leze nějak na nervy poslední dobou. Nebo ne, že by mě jako štvala ta práce, ale štve mě prostě to vstávání a takový ten režim a to já miluju režimy, ale zároveň vole, vlezte mi na záda, to prostě nejde. Nejde dělat rok, dva v kuse, takže teďkon Thajsko na měsíc a vlezte mi na záda, ale co si budem hovořit. A vlastně, když jsme to takhle hezky nakousli, tak mám pro vás připravenou úplně skvělou skladbu, která právě potvrdí tu moji náladíčku. Jmenuje se No No No No a je to taková reggae klasička, pohodovička, odlehčivačička. Přátelé, vy dále ladíte rádio Bčko, omlouvám se za přeřek a Cvrkoslav Zelený v pořadu Vintage je stále jenom váš a ještě další půl hodinu bude. Tak pojďme zpátky k muzice, Down Pen a No No No!
1: Dubois selection to top

Dohrála nám skladba No No No od Down Pan. Přátelé, tohle byl takový můj oslý můstek k tomu vlastně se dostat k pomalejším písničkám. Ne, že by všechny ostatní pecky do konce dílu byly reggae, ale nějakým způsobem teď trošku zpomalíme. Bude tam nějaký garage rock, možná psychedelic rock. Vidíte sami, kam se zasměřujeme, ale tak jako tak už to nebude žádná diskoška. Já pokud koukám správně na hodiny, tak máme 25 minut do konce, což znamená, že pokud poslední 10 minut je písnička, tak mám 15 minut na to se vykecat. Ale pro normální lidi je to v pohodě, ale já vzhledem k tomu, že vždycky mám co povídat, tak je to pro mě složitý zhrnout vlastně všechny ty nápady naraz, ale myslím si, že dneska hlavní téma by mohla být zahrada. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem vášnivý zahrádkář a vlastně většinu toho volného času, který mi po práci zbyde, nebo zbyde po rádiu a po všech těch koníčkách jiných, je trávení času na zahradě. A letos se mi to hrozně dobře rozjelo. Včera jsem dokončil sadbu, mám vysutý záhony, takový ty vyvýšený, udělal jsem to z paletových ohrádek, dole mám cihly se štěrkem, mám tam koňský hnůj, mám tam koupenou hlínu. By the way, ta koupená hlína, kurva, nikdy, ale fakt nikdy nepřekoná cenu těch paprik, jo, takže jsem si už teď za hlínu zaplatil víc, ale přeci jenom je to koníček, to nechci úplně předbíhat, ale to, co chci říct, že mám vysazených 20 sazenic paprik a 9 sazenic rajčat, každý jiný druh, i papriky jsou různý druhy, takže to je teď to po čem úplně já toužím a chodím to tam zalejvat a hnojit a tak. A ještě jak je to vlastně v těch ohrádkách, tak nějakým způsobem to extra neschne. Není to na návětrné straně, není to, já nevím, úplně na přímém sluníčku, ty malý sazeničky si tam vyloženě lebeděj. Takže to je moje zahrada, k tomu samozřejmě tam nemám vysazenou žádný automaty a tak dále. A věnuju se jenom právě těm paprikám a rajčatům. A už se pomalučku těším na moje dozrálý meruňky, protože ty bývají v půlce léta, to už je skoro za dveřma. Takže já teď svoji zahradu až pletím do Tajska, odeznám tátovi, všechno posekám a tak dále. A doufám, že táta svědomitě bude chodit zalejvat a starat se mi o ty moje papričky, protože on chili taky rád a můžeme to potom společně žrát. No a co se týče muziky, přátelé, další skladba, jako by to věděla, jmenuje se Green Onions, zelené cibule a asi netřeba říkat nic víc. Pojďme rovnou na to, Vintážek se přechyluje do své druhé poloviny a vy se přechylujete se mnou. Tak pojďme vy přechylenci zpátky k muzice.

0: No a za námi už je skladba Green Onions a protože jsem si vlastně nepřipravil žádný téma na tenhle vstup, tak si myslím, že je pravý čas na to dát si českou písničku vintážku. Tentokrát je to Ilona Píčáková a skladba Amsterdam. Tak pojďme na to.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrada.

0: Práve ladíš Vintage Sea.
1: No a kocourci moji, my pomalounku polehunku olizujeme 9. hodinu a to znamená, že už bych měl jít nějakým způsobem do prdele. Ale víte sami, že já to nahrávám, teď už jsou 4 hodiny, trošku dopředu, takže nějakým způsobem já se teď musím odebrat na hokej, potřebuju to tady pofackovat, nějakým způsobem zeditovat a tak dále, to patří k těm rádiovým věcím, potom zaplatit za to moje řezaný pivo v pivotéce a utíkat směrem do garáže, kde budeme společně s klucíma koukat na televizi v dílně na dnešní díl Česko versus Finsko, semifinále a tak dále a tak dále. Vy už vlastně jako posluchači moc dobře víte, jak to dopadlo, ale já jsem ještě jalovej, já vlastně nevím, že jsme vyhráli takhle dopředu, ale pevně doufám, že vyhrajem takhle dopředu. Teď mě ten podklad přestal hrát, ale měl hrát. No a nezbývá mi, než se s váma rozloučit, poděkovat za to, že jste nějakým způsobem moji věrní a moji posluchači. Přátelé, díky a čau, já jsem Cvrkoslav Zelený, tohle byl Vintage číslo 168, nahrával jsem mu dneska trošku dopředu, nahrávám to tady, vole, bez trička, v kraťasech, je mi vedro až do prdele, ale dělám to pro vás a mě to nějakým způsobem baví, ale pojďme to brát pozitivně, máme to za sebou a směrem na hokej. Vy už víte, jak dopad, ale i kdyby ne, já věřím, že vyhrajem. Já jsem Cvrkoslav Zelený a slyšíme se zase příští týden, to bude asi poslední předtajský týden. No a pak uvidíme. Mějte se, čau a díky za poslech. Radio Bečko, fucking all over the board.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na... Zprávy na Rádiu B.

nesmějí legálně opustit Ukrajinu. Hladina přehrady Orlík během posledního týdne klesla o metr a nyní se nachází pod 324 metry nad mořem, což je výrazně méně, než vodohospodáři očekávali. Tento pokles odhalil pozůstatky dávno zaniklých obcí, které jsou nyní viditelné pod Podolským mostem. Očekává se, že vody v největší přehradní nádrži v republice bude ještě méně, což může mít vliv na průtok řeky Vltavy a Labe. Křižovatka Želivského na Praze 3 je znovu rozkopaná, což výrazně komplikuje dopravu v této oblasti. Budování navazuje na loňské práce na vodovodním řádu, kde provizorní povrch vozovky zůstává nevyřešený. Radnice ani stavební společnost neposkytly další informace, přičemž návrat dělníků odůvodňují technologickými postupy v zimním období. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B. 10 atletů obdrží za excelentní výkony na evropském šampionátu v Birminghamu prémii 50 000 eur. Ať Esfr, což je 1,2 milionu korun. Evropská atletická federace takto ocení nejlepšího muže i ženu ve všech 5 disciplínách, což dodává závodům extra napětí. Sledujte přímé přenosy od pondělí do neděle na ČT Sport a ČT Sport Plus a užijte si napětí z pohodlí domova. Jaroslav Nedvěd býval u Sparty a u České dvacítky, ale teď vede osmnáctku a je tvrdý jako led na kluzišti. Jeho neochvějný postoj k vracejícím se hráčům říká jasně, kdo couvá, nehraje dobře. Sledujte, jak se jeho svěřenci poperou s ledovým výzvami na Hlinka Grecky Cupu na ČT Sport. Na tenisovém turnaji v Torontu si Tereza Valentová neporadila ve svém úvodním utkání a podlehla Američance Taylor Townsendové ve dvou setech 4-6 a 5-5. Townsendová, která je deblovou partnerkou Kateřiny Siňakové, se nyní připravuje na duel s 21. nasazenou Marií Bouskovou. Toronsko nám připomnělo, že tenis je hra plná překvapení a nekonečných možností, kdy i favoritka může zůstat v závětří. Vít Kopřiva si v Montrealu poradil s Alexisem Galarnouem, když ho porazil 6-4 a 6-4. Čech se nyní připravuje na duel s Jiřím Lehečkou, 8. nasazeným, což slibuje tenisové vzrušení na Masters. Doufejme, že déšť nebude tentokrát zasahovat do utkání, jako tomu bylo při jeho úvodním duelu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
2: Naše Big Beatové srdce na rádiu B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Netolicích na Prachaticku se rodina a kolegové rozloučili s vojákyní, která zemřela před 2 týdny při havárii vrtulníku UH-1 Itsun Venom. Tragédie se stala na základně v Náměšti nad Oslavou. Pocty a smutek provázely pietní obřad, kde se její blízcí naposledy rozloučili se statečnou kolegyní. 4 ministři, 3 z Česka a 1 ze Saska, oznámili v Děčíně stavbu jezu přes Labe, který má zlepšit jeho splavnost. Diskuze o projektu začaly v 1990. letech a náklady na studie dosáhly 100 milionů korun. Projekt čelí kritice ekologických skupin, které se obávají dopadů na životní prostředí. Český hydrometeorologický ústav

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: 10 atletů obdrží za excelentní výkony na evropském šampionátu v Birminghamu prémii 50 000 eur. Ajť Espr, což je 1,2 milionu korun. Evropská atletická federace takto ocení nejlepšího muže i ženu ve všech pěti disciplínách, což dodává závodům extra napětí. Sledujte přímé přenosy od pondělí do neděle na ČT Sport a ČT Sport Plus a užijte si napětí z pohodlí domova. Jaroslav Nedvěd býval u Sparty a u České dvacítky, ale teď vede osmnáctku a je tvrdý jako led na kluzišti. Jeho neochvějný postoj k vracejícím se hráčům říká jasně, kdo couvá, nehraje dobře. Sledujte, jak se jeho svěřenci poperou s ledovým výzvami na Hlinka Grecky Cupu na ČT Sport. Na tenisovém turnaji v Torontu si Tereza Valentová neporadila ve svém úvodním utkání a podlehla Američance Taylor Townsendové ve dvou setech 4-6 a 5-5. Townsendová, která je deblovou partnerkou Kateřiny Siňakové, se nyní připravuje na duel s 21. nasazenou Marií Bouskovou. Toronsko nám připomnělo, že tenis je hra plná překvapení a nekonečných možností, kdy i favoritka může zůstat v závětří. Vít Kopřiva si v Montrealu poradil s Alexisem Galarnouem, když ho porazil 6-4 a 6-4. Čech se nyní připravuje na duel s Jiřím Lehečkou, osmým nasazeným, což slibuje tenisové vzrušení na Masters. Doufejme, že déšť nebude tentokrát zasahovat do utkání, jako tomu bylo při jeho úvodním duelu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Neboj se uvolnit.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravíme posluchače Rádia B ze světa módy a oděvních inovací. Americká oděvní společnost Hercleon nedávno představila svoji inovaci Herkshirt v 5.0, což je tričko, které podle jejich slov vydrží více než 30 dní bez zápachu. Možná budoucnost bez častého praní, co myslíte? Loučíme se s vámi, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Netolicích na Prachaticku se rodina a kolegové rozloučili s vojákyní, která zemřela před 2 týdny při havárii vrtulníku UH-1 Itsun Venom. Tragédie se stala na základně v Náměšti nad Oslavou. Pocty a smutek provázely pietní obřad, kde se její blízcí naposledy rozloučili se statečnou kolegyní. 4 ministři, 3 z Česka a 1 ze Saska, oznámili v Děčíně stavbu jezu přes Labe, který má zlepšit jeho splavnost. Diskuze o projektu začaly v 1990. letech a náklady na studie dosáhly stovek milionů korun. Projekt čelí kritice ekologických skupin, které se obávají dopadů na životní prostředí. Český hydrometeorologický ústav varuje obyvatele Čech před silnými bouřkami, které se očekávají během úterního odpoledne a večera. Výstraha také upozorňuje na vysoké teploty, které by mohly zesílit nebezpečí požárů. Přestože výstraha před požáry zůstává beze změny, je důležité, aby obyvatelé byli připraveni na možné nepříznivé počasí. Obavy odborníků z přesunutí protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví se nenaplnily. Střediska pro závislé fungují a měla by být nadále financovaná. Nejistota však trvá, protože stále není jasné, kdo se ujme vedení protidrogové politiky. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Talk show, žánrovky, DJ set. Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: PM. Hudební novinky na Rádiu B.
1: Venezuelská umělkyně Arxa na svém nejnovějším albu navazuje na starší experimentální mixtapy, přičemž opouští popové a reggaetonové impulzy série Kick. Vydává se cestou konfrontačních, nekompromisních elektronických zvuků, které připomínají její ojedinělý přístup k hudbě. Album vyšlo pod labelem Pitchfork a nabízí posluchačům fascinující hudební zážitek. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
0: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: 10 atletů obdrží za excelentní výkony na evropském šampionátu v Birminghamu prémii 50 000 eur. Ať Espro, což je 1,2 milionu korun. Evropská atletická federace takto ocení nejlepšího muže i ženu ve všech 5 disciplínách, což dodává závodům extra napětí. Sledujte přímé přenosy od pondělí do neděle na ČT Sport a ČT Sport Plus a užijte si napětí z pohodlí domova. Jaroslav Nedvěd býval u Sparty a u České dvacítky, ale teď vede osmnáctku a je tvrdý jako led na kluzišti. Jeho neochvějný postoj k vracejícím se hráčům říká jasně, kdo couvá, nehraje dobře. Sledujte, jak se jeho svěřenci poperou s ledovými výzvami na Hlinka Gretzky Cupu na ČT Sport. Na tenisovém turnaji v Torontu si Tereza Valentová neporadila ve svém úvodním utkání a podlehla Američance Taylor Townsendové ve dvou setech 4-6 a 5-5. Townsendová, která je deblovou partnerkou Kateřiny Siňakové, se nyní připravuje na duel s 21. nasazenou Marií Bouskovou. Toronsko nám připomnělo, že tenis je hra plná překvapení a nekonečných možností, kdy i favoritka může zůstat v závětří. Vít Kopřiva si v Montrealu poradil s Alexisem Galarnouem, když ho porazil 6-4 a 6-4. Čech se nyní připravuje na duel s Jiřím Lehečkou, osmým nasazeným, což slibuje tenisové vzrušení na Masters. Doufejme, že déšť nebude tentokrát zasahovat do utkání, jako tomu bylo při jeho úvodním duelu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Netolicích na Prachaticku se rodina a kolegové rozloučili s vojákyní, která zemřela před 2 týdny při havárii vrtulníku UH-1 Itsun Venom. Tragédie se stala na základně v Náměšti nad Oslavou. Pocty a smutek provázely pietní obřad, kde se její blízcí naposledy rozloučili se statečnou kolegyní. 4 ministři, 3 z Česka a 1 ze Saska, oznámili v Děčíně stavbu jezu přes Labe, který má zlepšit jeho splavnost. Diskuze o projektu začaly v 1990. letech a náklady na studie dosáhly 100 milionů korun. Projekt čelí kritice ekologických skupin, které se obávají dopadů na životní prostředí. Český hydrometeorologický ústav varuje obyvatele Čech před silnými bouřkami, které se očekávají během úterního odpoledne a večera. Výstraha také upozorňuje na vysoké teploty, které by mohly zesílit nebezpečí požáru. Přestože výstraha před požáry zůstává beze změny, je důležité, aby obyvatelé byli připraveni na možné nepříznivé počasí. Obavy odborníků z přesunutí protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví se nenaplnily. Střediska pro závislé fungují a měla by být nadále financovaná. Nejistota však trvá, protože stále není jasné, kdo se ujme vedení protidrogové politiky. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Naše big beatové srdce na Rádiu B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Srpen přináší 13 filmových hitů, které nesmíte propásnout. Mezi nimi jsou sci-fi thriller The Dog Stars, detektivní příběh Tony a horor Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Tato různorodá nabídka slibuje nezapomenutelné zážitky od renomovaných režisérů až po debuty nových talentů. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Hity, které znáte. Právě teď. Na Bčku.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: 10 atletů obdrží za excelentní výkony na evropském šampionátu v Birminghamu prémii 50 000 eur. Ať Espr, což je 1,2 milionu korun. Evropská atletická federace takto ocení nejlepšího muže i ženu ve všech 5 disciplínách, což dodává závodům extra napětí. Sledujte přímé přenosy od pondělí do neděle na ČT Sport a ČT Sport Plus a užijte si napětí z pohodlí domova. Jaroslav Nedvěd býval u Sparty a u České dvacítky, ale teď vede osmnáctku a je tvrdý jako led na kluzišti. Jeho neochvějný postoj k vracejícím se hráčům říká jasně, kdo couvá, nehraje dobře. Sledujte, jak se jeho svěřenci poperou s ledovým výzvami na Hlinka Grecky Cupu na ČT Sport. Na tenisovém turnaji v Torontu si Tereza Valentová neporadila ve svém úvodním utkání a podlehla Američance Taylor Townsendové ve dvou setech 4-6 a 5-5. Townsendová, která je deblovou partnerkou Kateřiny Siňakové, se nyní připravuje na duel s 21. nasazenou Marií Bouskovou. Toronsko nám připomnělo, že tenis je hra plná překvapení a nekonečných možností, kdy i favoritka může zůstat v závětří. Vít Kopřiva si v Montrealu poradil s Alexisem Galarnouem, když ho porazil 6-4 a 6-4. Čech se nyní připravuje na duel s Jiřím Lehečkou, 8. nasazeným, což slibuje tenisové vzrušení na Masters. Doufejme, že déšť nebude tentokrát zasahovat do utkání, jako tomu bylo při jeho úvodním duelu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Zlomený býty na Béčku.

0: Adnan.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Cause honey, get a little booty on the side.
1: Neboj se uvolnit.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B.
3: Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Zdravím všechny posluchače Rádia B. Já jsem Selekta Šazo a přináším vám nový díl pořadu Revolution. Samozřejmě dneska se podíváme zase opět na spoustu novinek ze světa reggae music a taky jungle music. No a každopádně nebudu dál zdržovat a podíváme se na první novou věc, kterou jsem pro vás přichystal. Je to od Queen Omegy, Kushite a Jalifi, jmenuje se to Vice Queens a je to čistě dámská

No a následující věc bude od jedné z nejznámějších francouzských kapel Dub Inc. aka Dub Incorporation. Vydala totiž nový album, který se jmenuje Future, obsahuje 15 skladeb a jsou tam i super featy, jako například s Balikem, Tyrem, Alborozím nebo Kumarem. Každopádně album doporučuju a já jsem si vybral pro vás track Alone, Slayer, Dire.

Pokud se vám zdá, že mám nějaký zvláštní hlas, tak je to buď tím, že jsem opravdu zvláštní člověk, jakože fakt zvláštní, anebo prostě je to tím, že jsem neskutečně nachcípanej. Ale opravdu neskutečně nastydlej, jak přijde první ochlazení, já na to trpím, hned jdu do kopru. No, každopádně hudba léčí, takže my si dáme další track a tentokrát tady mám track od Juliana Marleyho, který vydal novou skladbu, ta se jmenuje Don't Ruin My World, ale můžete ji taky najít pod názvem Soil of Life. Tak jo.

0: Právě nám dohrál Julian Marley. No a já bych se podíval na nějaký to album, který vám chci doporučit. A je to úplně fresh album. Nedávno vyšlo, je tomu tak týden zpátky. A je to album od zpěváka, který si říká Lion D. No a samozřejmě ve zkratce něco o něm. Takže Lion D, neboli David Andrew Ferry, se narodil své italské matce a nigerijskému otci v roce 1982 v Anglii, konkrétně tedy v Londýně. Následující rok se ale vrátil se svojí matkou zpět do Itálie a tam žije až dodnes. V roce 2007 vyšel jeho první single, který se jmenoval Keep the Fire Burning, a v roce 2009 vydal své první album s názvem The Burning Melody, které produkoval Bizarre Records a který s ním vlastně až doteď spolupracuje. Za dobu svého působení vydal několik EPček a 5 alb, 5 super alb musím podotknout. No a my se podíváme na to jeho nejnovější vlastně, o kterým jsem mluvil, a to se jmenuje All In This Together. Musím říct, že po celou dobu poslouchání tohoto alba jsem měl husí kůži a je fakt úžasný, je fakt skvělý, poslech jsem si ho celý a dokonce jsem ho zařadil i do svého playlistu. No ale to jenom tak mimo. Každopádně já jsem pro vás vybral dva tracky. Jeden je s basy signálem, ten se jmenuje Fight and Win, to bude ten první, a druhý se jmenuje Jah is my keeper. Tak jo, yo, yo.
1: Out again, Lions out again, busy,
2: fight and win. Never give up the hustle, never give up the fight. Marcus Garvey highlight.

Mala Gas Gas Alba All Indies Together od zpěváka Lion D je za námi a my jdeme hned na další věc a ta je od Archangele a jmenuje se to Shu.

0: Anglický reggae veterán, který si říká Tipa Irie, vydal po 6 letech nový album s názvem I Am An African. No a mě by asi hamba fackovala, kdybych vám nepustil aspoň malou ukázečku z tohoto alba, i když mě úplně tak neoslovilo, jak bych teda řekl, protože tohoto zpěvák mám rád. No každopádně to je úplně bůřt. Vybral jsem track, který se jmenuje taky I Am An African, ale je to remix a je to remix od OBF Sound Systému, což je francouzský především dubový a stepa sound systém. Takže jo.
1: Yeah. And you know I know where I'm from.

francouzská bandička, která se říká Airy Ides, vydali nový rhythm, který se jmenuje Rocking Time Rhythm. No a jak ho vydali, tak samozřejmě zpěváci z celého světa se na něj seběhli jako slepice po flusu. No a já jsem samozřejmě musel jednoho z nich vybrat, i když je to celkem těžký, protože tam jsou zpěváci, jako je třeba Fantan Moja, Lutan Faya, Sizzla, Chesidek a další. No a já jsem si vybral Spektakulára, který vydal track s názvem High Grade.

No a ještě než se vrhneme na Junglik, tak si dáme poslední reggae věc a ta bude od Kabaka Pyramidy, který vydal nový album, který nese název Calling, a tenhle track je vlastně titulní píseň, takže se jmenuje taky Calling, je spolu se Stevenem Marleym, Protogem a Juice Royalem. Každopádně nechci se v tom víc šťourat, protože k tomuto albu bych se ještě velice rád dostal v příštím díle tohoto pořadu. Takže poslouchejte i příště a my se poslechnou tu skladbu.

Jak jsem slíbil, tak se stalo, protože my teď přidáme na BPM a dáme si trochu reggae džunglu. Každopádně mám tady novou věc od producenta, který si říká Kongonety, můžete ho znát i jako zpěváka, to si říká pro změnu Rebel MC. Každopádně tento track se jmenuje Ancestors, je společně s Evou Lazarus a Black OJ AM a sám Kongonety tomu říká Jungle Farai. Rules the nation with version.

Ani producentské či DJské duo seriál Killaz neusnuli na vavřínech a vydali nový track. Nebo, nový track. Udali remix tracku. A to konkrétně na CCA rok starý track, který vydal Sublou HZ a Fras Gruvas. Neslo to název Kuš a vyšlo to na dub Šota. Takže my si to jdem poslechnout, protože tento remix je možná ještě lepší než originál. No, možná.

Jenom jsem chtěl dodat, že Dubshota je vlastně label. Tuším, že patří Benny Pageovi. Myslím, že Benny Pageovi, ale nejsem si úplně jistý. Takže jenom to jsem chtěl vypíchnout, protože v předchozím vstupu jsem to jaksi vypustil. No každopádně to je burst, protože my se blížíme do finále a dáme si poslední věc. Ta je od Víka, jmenuje se to My Sound, je to takový klasický jungle style. No a my se zase uslyšíme příště, budu se těšit, takže se mějte fajn, mějte se hezky a čau.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

0: Radio B.
1: Everything happens for a reason.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Tak ahoj, ahoj, zdravím vás, tady DJ Rascal, pořád Bass Up na rádiu B. No a dneska začínáme breakbeatem, dáme si pár tracků, pak nějaký zajímavý věci, co jsem teďko v poslední době objevil, nějakou českou scénu. No a na začátek byl tohleto můj oblíbenec On The Mic, track Levitate. Vydal to na svém labelu Ravesta Records. Čerstvá záležitost, teď koncem července to vyšlo. No a pokračujeme další breakbeatovou věcí. Ta je od Barnera 29 a track se jmenuje Depart. Vyšlo to na Sound Perfect Breaks a je to docela pohodová věcička breakbeatová, takže pojďme na to. Zdraví vás DJ Rascal, posloucháte pořád Bass Up.

Vyšlo to taky teď v červenci na House Me Up. A track se jmenuje Here We Go Again. A je to takový příjemný funky break z tohohle labelu. Příjemný poslech.

Tak přátelé, teď vám chci pustit track, který je od producenta, který se říká Guau. Ještě s ním spolupracoval Stay Puffed. A track se jmenuje Rave Utopia. A je to docela šikovný týpek, sleduju ho už dlouho a vydává tak nějak pravidelně tracky a baví mě jeho věci, takže si ho dáme v Bassupu číslo 57. Doufám, že se vám líbějí tracky, co vybírám, a klidně mi pište nebo dejte vědět. Zdraví vás Raskal.

A teď vám pustím track od týpka, který se říká Sereža Burakov. Teď jsem ho objevil, vydal tenhle ten track, který se jmenuje Fracture. A je to takový technoidní breakbeat, i když nevím, co přesně, kam to zařadit. Takový bass. Takže pojďme na to, vydal to na Critical Pad, teďko v červenci. Sereža Burakov. Posloucháte Bass Up.

Tak přátelé, teďko si dáme takový odlehčení, tohle to byl takový těžší track na poslech, ale myslím si, že v pohodě. Dáme se producenta, který si říká Stum Crew a udělal teďko svoje LPčko, kde má 10 tracků, na svém labelu to vydal, docela zajímavý umělec a track se jmenuje Dead Doors and Love. Takže příjemný poslech přeje DJ Rascal. Doufám, že se bavíte a podporujete Rádio Bčko. Mějte se dobře.

Tak přátelé, teď si dáme další věc příjemnou. Dělal to producent Axel Boy. A track se jmenuje Maxim. A docela se mu to povedlo. Je to šikovný týpek, je z Brestlu a dělá takový bejzový věci. Tohle je trošku jako do dubstepu zároveň. To má úplně jiný vibe, takže posuďte sami. Rozhodně to stojí za poslech, takže řadu bejsta. Vás zdraví DJ Raskal.

Tak docela zajímavý track, co říkáte. A posloucháte pořád Bass Up, a pořád Bass Up se vysílá na Rádiu B. A Rádio B, přátelé, bude slavit narozeniny. Bude to mejdán jako každý rok

15. srpna, už o 14:00 budeme slavit narozeniny a střídat se za mixákem s DJem Rádia B. Už se na to moc těším. Něco si připravuju, nicméně ještě nevím, co budu přesně hrát. A se mnou společně tam budou vystupovat třeba Fefe, STVS, Michal Kořána, Tereza Karle, Piv nebo třeba Shazo. Budem hrát všechny možné styly, takže určitě to bude rozmanitý odpoledne. Je tam výborný občerstvení, kde dobře vařej i tvořej různý nápoje, takže to tam bývá fakt příjemný. Určitě doražte, budeme rádi, že vás uvidíme a poklábosíme. Nicméně pokračujeme dalším trackem. Tohle je track od Januse. A jmenuje se Do You. Je to taková temnější věc. V pořadu Bass Up. Zdraví vás DJ Rascal. Čau, čau.

přátelé, máme tady 57. pokračování pořadu Bass Up. No a tohle to bylo track Do You od Janusa. A budeme pokračovat, mám tady věc VIP Mix and Bounce od DJ Hybrida. Je to fakt šikovnej týpek, baví mě a vždycky vydá věc, která mě zaujme, takže pojďme do toho. Radio Béčko.

Tak přátelé, na Bčku posloucháte pořád Bassup a tohle už je producent Paul Robinson. A track se jmenuje Eligement a vydal to teď koncem července na LPčku, kde má ještě s tím 31 tracků, takže docela obsáhlý materiál. A i docela dlouhý tracky, krásná grafika. A pozoroval jsem, co tenhle týpek dělá, docela zajímavé věci, takže určitě vyhledejte. Nicméně tohle je Paul Robinson

0: No a přátelé, na Bčku si poslechneme dalšího mýho oblíbence a tím je General Levy. No a udělal track, který se jmenuje Afrika a je fakt takový příjemný do pohody, takže myslím si, že se hodí jak večer, tak dopoledne. Každopádně track Afrika vyšel na Street Rockers teď koncem července, takže taky novinka v Bassupu jako vždycky. Pojďme na to, posloucháte pořád Bassup a General Levy.
1: Big up the motherland, ancient Kush, Africa. What we tell them again?

Tak přátelé, dáme si další příjemný track. A ještě jeden po něm. První dělal Orion s Cut Demem. Jmenuje se Sucer Maedi. A je to fotbalový track. No a druhý dělal Orion s Vladimirem PSH a někdo jiný. Teď mě to docela oslovilo v poslední době. Její ten text má co říct, takže pojďme do toho.

0: ça qu'elle m'a dit.
1: Tak taková fotbalová věcička a tohle to už je ten druhý track. PSH, někdo jiný. Mám pocit, že se to točilo na nějaký cestě po státech. Nevím úplně přesně, ale baví mě to. Bass up.

za. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minut.

Tak jak jsem říkal, PSH a jejich track, který teďko nedávno vydali. Každopádně jejich tvorba se mi fakt líbí, vždycky když něco vydají, tak to má hlavu a patu. A teď si dáme v bass-upu Vajtla. Track se jmenuje Lucky Pier. Vyšlo to na Sweep the Scenes Records a teďko v červenci. A je to takový příjemný drum and bass a trošku to rozhýbeme. Bass up. He has something up his sleeve, all right? They don't call him Lucky Pierre, but nothing.

Tak jo, budeme pokračovat. Trošku to nakopneme. A to je starter record. Change and Status, Disgruntled. Na featu Jane Huss a Airech. A má to energii, takže doufám, že vás rozhejbu. Jestli posloucháte v pátek dopoledne, tak potřebujete určitě dost energie. Bavte se dobře, posloucháte Rádio Béčko. Zdraví vás Raskál.

Tak na závěr si dáme, přátelé, track, který dělal Time of Man, jmenuje se Tighty a je takový brejbý. Zároveň vás ještě jednou zvu na Narosky Rádia B do Roudnice, do Podzámčí. Už o dvou tam budeme řádit s DJs Rádia B a slavit 6. narozeniny. Takže určitě doražte. Vstupní je zdarma, je tam výborný občerstvení. A rádi vás uvidíme. A zdraví vás DJ Raskal. Mějte se hezky. Čau.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháte Sebestřed na rádiu Bčko a my si teď dáme houseovou pohodindu od Hercules and Love Affair, track s názvem Rise Me Up. Právě teď. Krásný den, přátelé.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, s náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Rádio B. I done tapped out now for